0: Rádio Bonton, zprávy.
1: V Ústeckém kraji v řadě měst a obcí uspěli v letošních komunálních volbách dlouholetí starostové. Vlastní vedení bude mít třeba po 4 letech obec Brodec na Lounsku, kterou spravuje od roku 2022 státní úředník. Velký úspěch zaznamenal dlouholetý starosta Horního Jiřetína na Mostecku Vladimír Buřt. Ten stál v čele sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů. Stejné vítěze jako před 4 lety mají statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou. V krajském městě starostové pro Liberecký kraj posílili, když získali 14 mandátů ze 39, o 2 víc než minule. V sousedním Jablonci obhájilo ANO svých 9 míst v zastupitelstvu. A v České Lípě uspěli nezávislí kandidáti. Uskupení Živá Lípa porazilo hnutí ANO. Největší voličskou baštou hnutí STAN byly v letošních obecních volbách středočeské Mirošovice v okrese Praha Východ, kde jejich samostatné kandidátce dali voliči téměř 81% hlasů. Lidovci zaznamenali největší úspěch pak v Huštěnovicích na Uhersko-Hradišťsku, kde jejich kandidátka získala 68,2% hlasů. Starostové a nezávislí nepřipravují žádný útok na pozici předsedy Senátu. Hnutí je spokojeno s tím, jak v čele Senátu působí Miloš Vystrčil. Při hodnocení voleb to řekl předseda hnutí Vít Rakušan.
2: Já jsem nekandidoval s ambicí, aby starostové vystřídali Miloše Vystrčila, o kterém si myslím, že předvedl výborný výkon a je to reprezentativní a kvalitní předseda Senátu. Já si umím představit naši podporu a chtěl bych negovat, prosím, že existovaly jakékoliv dohody mezi námi, naším Českem či kýmkoliv jiným, že bychom zákulisně nominovali. Budeme ctít zvyklosti, které v Senátu jsou.
1: Rakušan taky uvítal úspěch předsedy KDU ČSL Jana Grolicha. Ten byl zvolený senátorem už v prvním kole. Podle Rakušana je důležité, že se tím předseda jedné z opozičních stran dostává do celostátní politiky. Jiří Vosecký neobhájil pro 3. volební období svůj mandát v senátním obvodu Česká Lípa. Ten zahrnuje Českolipsko, část Liberecka a taky středočeské Mělnicko. O senátorské křeslo se tak utká poslankyně a končící starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO a hejtman Libereckého kraje Martin Půta z uskupení starostové pro Liberecký kraj. Wolfová získala 35% hlasů, Půta 32,5%. S výsledkem je ale spokojený, dodal k tomu.
3: Věděl jsem, že ten obvod není jednoduchý. Navíc na naší polovině voličského spektra těch kandidátů bylo víc než v jiných obvodech, takže já jsem s tím výsledkem spokojený. Děkuji všem voličům, kteří mě přišli podpořit. Blahopřeju Jitce Wolfové k vítězství v prvním kole. Budeme se snažit vysvětlit minimálně těm voličům, kteří volili mě, ale i voličům, kteří volili pana Vomáčku a pana Voseckého, že ještě je 2. kolo a že se v něm bude třeba rozhodovat o tom, jestli vláda bude mít větší anebo menší prostor pro centralizaci země, na které usilovně už rok pracuje.
1: Voleb se v obvodu Česká Lípa zúčastnilo 38,38% voličů. O hlasy usilovalo 5 kandidátů. A ze severních Čech na severní Moravu a do Slezska. 53-tisícový Frýdek Místek povede koalice vítězného hnutí Naše město FM a společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč. Dohodu ale u obě uskupení podepíšou až po 2. kole senátních voleb. A i v Olomouci pokračovala během neděle povolební jednání o sestavení nové radniční koalice. Souběžně je vedou vítězné hnutí ANO a hnutí STAN, které skončilo 2. Zástupci obou politických uskupení se postupně sešli s představiteli několika dalších stran a hnutí. Muž podezřelý z vyhrožování a plánování útoku na polského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka Kamiše byl zadržen. Oznámil to ministr vnitra Marcin Kervinský, aniž by uvedl

letos nikde. Tak pohovoří krátce na zastávce, slova nic nejsou a duše to vědí.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Nejvíc zastupitelů získala ze strany hnutí v letošních obecních volbách, stejně jako před 4 lety, KDU-ČSL. Druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetí ODS. V porovnání s volbami v roce 2022 se tato uskupení pozice vyměnila. Na čtvrté pozici opět figurovalo hnutí ANO. Dohoda o pražské koalici by měla být hotová v listopadu. V České televizi to v neděli řekl lídr v metropoli vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček.
2: Já předpokládám, že jako v průběhu listopadu ta dohoda bude hotová, tak je potřeba hlasovat rozpočet, má to víc jako parametrů. Takže to je jako první věc, dohodnout se na těch prioritách, dohodnout se na principech vládnutí i

0: bodu, a to ve spolužení Rady města Brna tak, že primátorem města Brna budu já jako lídr vítězné strany a složení Rady města Brna bude respektovat výsledek voleb, tedy matematický přepočet.
1: Do zastupitelstva Brna se kromě těchto uskupení dostalo taky hnutí ANO, které tak zřejmě skončí v opozici. Ve třetím největším městě České republice i přes propad vyhrálo v komunálních volbách právě ANO. I když mnohé voliče ztratilo, s výsledky je spokojené, jak řekl dosavadní primátor Ostravy Jan Dohnal, který vedl koalici Srdc OVA, tvořenou ODS, Lidovci, TOP 09 a nestraníky.
2: Volebním výsledkem jako takovým jsem asi spokojený, je tam řada překvapení za mě. Musím říci, že my jsme de facto dopadli tak, jak jsem si přál. Já jsem říkal, že by se být ke 20%, a to se de facto naplnilo. Myslím si, že jsou tam další překvapení. Samozřejmě hnutí ANO nepředstavilo ten svůj výsledek tak, jak si představovali.
1: Podle Dohnala je variant pro možnou koalici matematicky několik. V Plzni se na koalici na radnici dohodlo vítězné hnutí ANO a její dosavadní dva koaliční partneři, uskupení Pro Plzeň, které letos kandidovalo spolu s Lidovci, a hnutí STAN. Nejstarší zvolenou zastupitelkou je podle Českého statistického úřadu opět 92-letá pedagožka Silva Knedlová. Ta zasedne v zastupitelstvu Frištáku na Zlínsku. Zástupci vítězného ANO hnutí Zlín 21 a ODS, tedy subjektů, které by měly tvořit základ nové koalice ve Zlíně, jednali o možné povolební spolupráci s Piráty a Lidovci. Během pondělka by jeho zástupci rádi jednali ještě se STANem a s SPD.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: V Ústeckém kraji v řadě měst a obcí uspěli v letošních komunálních volbách dlouholetí starostové. Vlastní vedení bude mít třeba po 4 letech obec Brodec na Lounsku, kterou spravuje od roku 2022 státní úředník. Velký úspěch zaznamenal dlouholetý starosta Horního Jiřetína na Mostecku Vladimír Burt. Ten stál v čele sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů. Stejné vítěze jako před 4 lety mají statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou. V krajském městě starostové pro Liberecký kraj posílili, když získali 14 mandátů ze 39, o 2 víc než minule. V sousedním Jablonci obhájilo ANO svých 9 míst v zastupitelstvu. A v České Lípě uspěli nezávislí kandidáti. Uskupení Živá Lípa porazilo hnutí ANO. Největší voličskou baštou hnutí STAN byly v letošních obecních volbách středočeské Mirošovice v okrese Praha Východ, kde jejich samostatné kandidátce dali voliči téměř 81% hlasů. Lidovci zaznamenali největší úspěch pak v Huštěnovicích na Uhersko-Hradišťsku, kde jejich kandidátka získala 68,2% hlasů. Starostové a nezávislí nepřipravují žádný útok na pozici předsedy Senátu. Hnutí je spokojeno s tím, jak v čele Senátu působí Miloš Vystrčil. Při hodnocení voleb to řekl předseda hnutí Vít Rakušan.
2: Já jsem nekandidoval s ambicí, aby starostové vystřídali Miloše Vystrčila, o kterém si myslím, že předvedl výborný výkon a je to reprezentativní a kvalitní předseda Senátu. Já si umím představit naši podporu a chtěl bych negovat, prosím, že existovaly jakékoliv dohody mezi námi, naším Českem či kýmkoliv jiným, že bychom zákulisně nominovali. Budeme ctít zvyklosti, které v Senátu jsou.
1: Rakušan taky uvítal úspěch předsedy KDU ČSL Jana Grolicha. Ten byl zvolený senátorem už v prvním kole. Podle Rakušana je důležité, že se tím předseda jedné z opozičních stran dostává do celostátní politiky. Jiří Vosecký neobhájil pro 3. volební období svůj mandát v senátním obvodu Česká Lípa. Ten zahrnuje Českolipsko, část Liberecka a taky středočeské Mělnicko. O senátorské křeslo se tak utká poslankyně a končící starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO a hejtman Libereckého kraje Martin Půta z uskupení starostové pro Liberecký kraj. Wolfová získala 35% hlasů, Půta 32,5%. S výsledkem je ale spokojený, dodal k tomu.
3: Věděl jsem, že ten obvod není jednoduchý. Navíc na naší polovině voličského spektra těch kandidátů bylo víc než v jiných obvodech, takže já jsem s tím výsledkem spokojený. Děkuji všem voličům, kteří mě přišli podpořit. Blahopřeju Jitce Wolfové k vítězství v prvním kole. Budeme se snažit vysvětlit minimálně těm voličům, kteří volili mě, ale i voličům, kteří volili pana Vomáčku a pana Voseckého, že

povolební jednání o sestavení nové radniční koalice. Souběžně je vedou vítězné hnutí ANO a hnutí STAN, které skončilo druhé. Zástupci obou politických uskupení se postupně sešli s představiteli několika dalších stran a hnutí. Muž podezřelý z vyhrožování a plánování útoku na polského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka Kamiše byl zadržen. Oznámil to ministr vnitra Marcin Kervinský, aniž by uvedl bližší informace o podezřelém nebo o chystaném útoku. O možnosti atentátu na dva polské představitele už dřív informovala policie.

do očí a najde sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Nejvíc zastupitelů získala ze strany hnutí v letošních obecních volbách, stejně jako před 4 lety, KDU-ČSL. Druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetí ODS. V porovnání s volbami v roce 2022 se tato uskupení pozice vyměnila. Na čtvrté pozici opět figurovalo hnutí ANO. Dohoda o pražské koalici by měla být hotová v listopadu. V České televizi to v neděli řekl lídr v metropoli vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček.
2: Já předpokládám, že jako v průběhu listopadu ta dohoda bude hotová, tak je potřeba hlasovat rozpočet, má to víc jako parametrů. Takže to je jako první věc, dohodnout se na těch prioritách, dohodnout se na principech vládnutí, i jakým způsobem funguje rada, jak jsou postaveny ty gesce, a k tomu je zřejmé, že to nemůže trvat dlouho.
1: Jednání chce Hlaváček v Praze zahájit schůzkou s lídrem Spolu pro Prahu Tomášem Portlíkem z ODS v pondělí. A potom se sejde i se zástupci Prahy sobě na Pirátů. O koalici v Brně bude jednat vítězná koalice lidovců a hnutí STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých a taky Zelené Brno, Piráti a hnutí za Lužánky. Primátorem má být lídr vítězné koalice Jakub Hruška. Ten řekl po prvním jednání zástupců stran toto.
3: My budeme společně hledat programovou shodu. A to ve složení Rady města Brna tak, že primátorem města Brna budu já jako lídr vítězné strany a složení Rady města Brna bude respektovat výsledek voleb, tedy matematický přepočet.
1: Do zastupitelstva Brna se kromě těchto uskupení dostalo taky hnutí ANO, které tak zřejmě skončí v opozici. Ve třetím největším městě České republice i přes propad vyhrálo v komunálních volbách právě ANO. I když mnohé voliče ztratilo, s výsledky je spokojené, jak řekl dosavadní primátor Ostravy Jan Dohnal, který vedl koalici Srdc OVA, tvořenou ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníky.
4: Volebním výsledkem jako takovým jsem asi spokojený, je tam řada překvapení za mě. Musím říci, že my jsme de facto dopadli tak, jak jsem si přál. Já jsem říkal, že by se být ke 20%, a to se de facto naplnilo. Myslím si, že jsou tam další.

0: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než tisíce prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než tisíce prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než tisíc prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
1: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
2: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: V Ústeckém kraji v řadě měst a obcí uspěly v letošních komunálních volbách dlouholetí starostové. Vlastní vedení bude mít třeba po 4 letech obec Brodec na Lounsku, kterou spravuje od roku 2022 státní úředník. Velký úspěch zaznamenal dlouholetý starosta Horního Jiřetína na Mostecku Vladimír Burt. Ten stál v čele sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů. Stejné vítěze jako před 4 lety mají statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou. V krajském městě starostové pro Liberecký kraj posílili, když získali 14 mandátů ze 39, o 2 víc než minule. V sousedním Jablonci obhájilo ANO svých 9 míst v zastupitelstvu. A v České Lípě uspěli nezávislí kandidáti. Uskupení Živá Lípa porazili.

0: Je to reprezentativní a kvalitní předseda Senátu. Já si umím představit naší podporu a chtěl bych negovat, prosím, že existovaly jakékoliv dohody mezi námi, naším Českem či kýmkoliv jiným, že bychom zákulisně nominovali. Budeme ctít zvyklosti, které v Senátu jsou.
1: Rakušan taky uvítal úspěch předsedy KDU ČSL Jana Grolicha. Ten byl zvolený senátorem už v prvním kole. Podle Rakušana je důležité, že se tím předseda jedné z opozičních stran dostává do celostátní politiky. Jiří Vosecký neobhájil pro třetí volební období svůj mandát v senátním obvodu Česká Lípa. Ten zahrnuje Českolipsko, část Liberecka a taky středočeské Mělnicko. O senátorské křeslo se tak utká poslankyně a končící starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO a hejtman Libereckého kraje Martin Půta z uskupení Starostové pro Liberecký kraj. Wolfová získala 35% hlasů, Půta 32,5%. S výsledkem je ale spokojený, dodal k tomu.
2: Věděl jsem, že ten obvod není jednoduchý. Navíc na naší polovině voličského spektra těch kandidátů bylo víc než v jiných obvodech, takže já jsem s tím výsledkem spokojený. Děkuji všem voličům, kteří mě přišli podpořit. Blahopřeju Jitce Wolfové k vítězství v prvním kole. Budeme se snažit vysvětlit minimálně těm voličům, kteří volili mě, ale i voličům, kteří volili pana Vomáčku a pana Voseckého, že ještě je druhé kolo a že se v něm bude třeba rozhodovat o tom, jestli vláda bude mít větší anebo menší prostor pro centralizaci země, na které usilovně už rok pracuje.
1: Voleb se v obvodu Česká Lípa zúčastnilo 38,38% voličů. O hlasy usilovalo 5 kandidátů. A ze severních Čech na severní Moravu a do Slezska. 53-tisícový Frýdek Místek povede koalice vítězného hnutí Naše město FM a společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč. Dohodu ale u obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb. A i v Olomouci pokračovala během neděle povolební jednání o sestavení nové radniční koalice. Souběžně je vedou vítězné hnutí ANO a hnutí STAN, které skončilo druhé. Zástupci obou politických uskupení se postupně sešli s představiteli několika dalších stran a hnutí. Muž podezřelý z vyhrožování a plánování útoku na polského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka Kamiše byl zadržen. Oznámil to ministr vnitra Marcin Kervinský, aniž by uvedl bližší informace o podezřelém nebo o chystaném útoku. O možnosti atentátu na dva polské představitele už dřív informovala policie.
3: Česká hudba je doma na rádiu Bonton. Yeah.

0: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
1: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body & Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
2: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než tisíce prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než tisíce prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
3: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
8: Usnula?
9: Asi jo.
8: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
9: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
8: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
10: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
11: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
12: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře, nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc v designové řadě s povrchy břidlice a plátna.
11: Samozřejmostí je garance rychlého dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
12: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
11: Přece Hermann.
12: Hermann. Jistota na celý život.
13: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
14: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
15: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
16: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na toyota.cz.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem to mění s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat v nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nevím.

0: cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Radio Bonton.

0: Zprávy.
1: V Ústeckém kraji v řadě měst a obcí uspěly v letošních komunálních volbách dlouholetí starostové. Vlastní vedení bude mít třeba po 4 letech obec Brodec na Lounsku, kterou spravuje od roku 2022 státní úředník. Velký úspěch zaznamenal dlouholetý starosta Horního Jiřetína na Mostecku Vladimír Burt. Ten stál v čele sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů. Stejné vítěze jako před 4 lety mají statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou. V krajském městě starostové pro Liberecký kraj posílili, když získali 14 mandátů ze 39, o 2 víc než minule. Sousedním Jablonci obhájilo ANO svých 9 míst v zastupitelstvu. A v České Lípě uspěli nezávislí kandidáti. Uskupení Živá Lípa porazilo hnutí ANO. Největší voličskou baštou hnutí STAN byly v letošních obecních volbách středočeské Mirošovice v okrese Praha Východ, kde jejich samostatné kandidátce dali voliči téměř 81% hlasů. Lidovci zaznamenali největší úspěch pak v Huštěnovicích na Uhersko-Hradišťsku, kde jejich kandidátka získala 68,2% hlasů. Starostové a nezávislí nepřipravují žádný útok na pozici předsedy Senátu. Hnutí je spokojeno s tím, jak v čele Senátu působí Miloš Vystrčil. Při hodnocení voleb to řekl předseda hnutí Vít Rakušan.
2: Já jsem nekandidoval s ambicí, aby starostové vystřídali Miloše Vystrčila, o kterém si myslím, že předvedl výborný výkon a je to reprezentativní a kvalitní předseda Senátu. Já si umím představit naši podporu a chtěl bych negovat, prosím, že existovaly jakékoliv dohody mezi námi, naším Českem či kýmkoliv jiným, že bychom zákulisně nominovali. Budeme ctít zvyklosti, které v Senátu jsou.
1: Rakušan taky uvítal úspěch předsedy KDU ČSL Jana Grolicha. Ten byl zvolený senátorem už v prvním kole. Podle Rakušana je důležité, že se tím předseda jedné z opozičních stran dostává do celostátní politiky. Jiří Vosecký neobhájil pro 3. volební období svůj mandát v senátním obvodu Česká Lípa. Ten zahrnuje Českolipsko, část Liberecka a taky středočeské Mělnicko. O senátorské křeslo se tak utká poslankyně a končící starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO a hejtman Libereckého kraje Martin Půta z uskupení starostové pro Liberecký kraj. Wolfová získala 35% hlasů, Půta 32,5%. S výsledkem je ale spokojený, dodal k tomu.
3: Věděl jsem, že ten obvod není jednoduchý. Navíc na naší polovině voličského spektra těch kandidátů bylo víc než v jiných obvodech, takže já jsem s tím výsledkem spokojený. Děkuji všem voličům, kteří mě přišli podpořit. Blahopřeju Jitce Wolfové k vítězství v prvním kole. Budeme se snažit vysvětlit minimálně těm voličům, kteří volili mě, ale i voličům, kteří volili pana Vomáčku a pana Voseckého, že ještě je 2. kolo a že se v něm bude třeba rozhodovat o tom, jestli vláda bude mít větší anebo menší prostor pro centralizaci země, na které usilovně už rok pracuje.
1: Voleb se v obvodu Česká Lípa zúčastnilo 38,38% voličů. O hlasy usilovalo 5 kandidátů. A ze severních Čech na severní Moravu a do Slezska. 53-tisícový Frýdek Místek povede koalice vítězného hnutí Naše město FM a společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč. Dohodu ale u obě uskupení podepíšou až po 2. kole senátních voleb. A i v Olomouci pokračovala během neděle povolební jednání o sestavení nové radniční koalice. Souběžně je vedou vítězné hnutí ANO a hnutí STAN, které skončilo 2. Zástupci obou politických uskupení se postupně sešli s představiteli několika dalších stran a hnutí. Muž podezřelý z vyhrožování a plánování útoku na polského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka Kamiše byl zadržen. Oznámil to ministr vnitra Marcin Kervinský, aniž by uvedl bližší informace o podezřelém nebo o chystaném útoku. O možnosti atentátu na 2 polské představitele už dřív informovala policie. Česká hudba.

0: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než tisíce prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než tisíce prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než tisíc prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
10: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
9: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
10: Více na www.hormann.cz.
9: Hermann. Jistota na celý život.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
13: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5-30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: 7.59. Za chvíli začne ranní bonton, ve kterém slyšíte mimo jiné 42násobného zlatého slavíka Karla Gotta. A bude tu také Miraj. No a do světa si vyrazíme se zpěvačkou Pink.
1: Radio Bonton, počasí.
0: V tuhletu chvíli máme v Praze na Hagiboru 6 stupňů, obloha je oblačná, no možná sprchne. Každopádně bude celý den polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky. Nejvyšší teploty při pondělku 10 až 15 stupňů Celsia.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
4: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
3: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné dobré ráno. Do konce roku nám zbývá přesně 80 dnů. No a osobně bych chtěl být dneska v Portoriku, protože tam se slaví Den přátelství. No a jak se zpívá ve známé české písni, přátelství je někdy víc než láska, takže pozor na to, buďme na sebe hodní a ohleduplní, to k tomu taky patří. Přátelé, začíná ranní bonton s datem 12. října a já vám přeju skvělý den s Bontonem a Pialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

8 hodin 13,5 minuty vy posloucháte ranní bonton s datem 12. října a jak to bylo a co se dělo kdysi v historii, tak tedy v roce 1711 právě 12. října byl ve Frankfurtu zvolen Karel IV. Císařem svaté říše římské. No a skáčeme do roku 1945, loutkové divadlo z Pejbla a Hudvínka se trvale přestěhovalo z... No samozřejmě z Plzně do Prahy. No a pojďme k narozeninám. Luciano Pavarotti byl světoznámý operní pěvec přezdívaný Král vysokého C. Je jedním z nejlepších tenorů historie světa a narodil se právě před 91 lety. Bohužel odešel zpívat na druhý břeh v září 2007. 83. narozeniny by měl Karel Černoch, zpěvák, kytarista, muzikálový herec, hudební skladatel, komik a taky moderátor. Jsem měl tu čest si po jeho boku zaspívat v muzikálu Bídníci v roce 1992. Můžu vám potvrdit, že Karel byl prostě skvělej, nejenom jako zpěvák, ale i jako člověk. Bohužel odešel taky do toho nebe piveckého v prosinci 2007. Televizní moderátor Karel Voříšek je mimo jiné také autorem 3 knih a dnes Karel oslavuje 63. narozeniny, tak všecko nejlepší. Režisér Biser a Richtev se proslavil seriálem Vyprávěj, anebo taky První republikou a dnes je 50letý, tak tedy všechno nejlepší. No a chcete znát Pikošku? Tak on hrál na kytaru, představte si to, v kapele Krištof a jeho manželkou je herečka Veronika Rozená Nová, kterou známe třeba ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. No a my pojďme na další muziku, 8.15 a kousek, je tu Tichá dohoda, večírek osamělých srdcí a za chvíli taky troška Itálie, Ricky Poveri s nimi do Acapulca na Bontonu.

0: Ano, Marcel z Malého Mesta je tu a my tady máme svátek 8 hodin 22 minut. Marcel je křestní jméno latinského původu, které dneska slaví, je odvozeno od jména Marcellus, který má co dočinění s bohem války Martem. Význam jména Marcel lze tedy přeložit jako malý bojovník a pozor, ze stejného ranku men jsou jména stejného původu, samozřejmě tedy Martin a Marek, takže Marcel, Martin, Marek. No dobře, pojďme ke kočičkám. Tak tam to mají dneska v Merku kočičky, nikoli kočičáci. Slaví Felína a taky Zosia, to jsou zajímavá jména. No pojďme k psíkům, tak tam slaví dneska Fox. Jak všichni víme, Fox znamená anglicky liška, takže tedy tohleto jméno psí se nejčastěji hodí pro psy s liščím vzhledem, samozřejmě zrzavou srstí, anebo bystrou a hravou povahou. Můžete ho použít pro psa i fenku. Takže Fox, Marek, Felína, Zosia. No a za chvíli další muzika. Gazebo, I like Chopin, I like this music. Na Bontonu.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než 1000 prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než 1000 prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engova nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
7: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
10: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším, Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: 8.33.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Hezké ráno, letos podruhé bude dnes jednat Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Babišem budou hodnotit aktuální hydrologickou situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v Česku. Státní volební komise dnes projedná výsledky víkendových voleb do zastupitelstev obcí a prvního kola voleb do třetiny senátu. V nich bylo 5 senátorů zvoleno a o dalších 22 se rozhodne až z kraje víkendu ve finálových duelech. V komunálních volbách byli tradičně nejúspěšnější nezávislí kandidáti a jejich sdružení. Ze stran pak KDU-ČSL, Předstarosty, ANO a ODS. Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět oteplí a dočkáme se i slunce. Nejvíc slunečních paprsků nabídne čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty vystoupat až k 19 stupňům. Rána ale zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu pak dorazí další frontální systém, který přinese déšť a ochlazení. Marie Bousková postoupila na turnaj ve Wuhanu po skreči Kláry Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 a 2-0 pro českou tenistku. Ve Wuhanu se dnes v prvním kole představí ještě Sára Bejlek, kterou čeká Italka Pauliniová. Dneska bude polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Častěji to bude na severu a severovýchodě země. V polohách nad 1200 metrů to mohou být srážky smíšené a nebo dokonce i ty sněhové. Teploty mezi 10 a 15 stupni, na jihu Moravy až 17.

0: Tak tohle byla Katarína Knechtová, 8 hodin 42 minut, vy jste dobře naladěni, doufám, alespoň tak, posloucháte ranní bonton. No a pojďme se podívat do Německa, před 216 lety se v Mnichově konal první Oktoberfest. Bylo to při příležitosti svatby krále Ludvíka I. Bavorského a Terezy Sasko-Hildburghausenské. No a pojďme do současnosti, na Oktoberfestu se ročně vypije kolem 7 milionů litrů piva a průměrná návštěvnost se v posledních letech pohybuje mezi 6 až 7,5 milionem návštěvníků. No a pojďme na ty konkrétní data letošního ročníku 26. Ten tradiční 191. ročník největšího pivního festivalu na světě probíhal po dobu 16 dnů na známé mnichovské louce Terezienweisse a skončil v neděli před týdnem. Festival, přátelé, navštívil rekordní počet 7,5 milionů lidí, kteří vypili téměř 7 milionů litrů piva. Neumím si to ani představit, tam se to pije v těch tuplákách. No a je tu taky jedna novinka, zároveň o 10%, přátelé, 10% stoupla spotřeba nealkoholických nápojů. No jo, no, Kola Loka limonáda, ta hold dělá divy.
1: Kola Loka, to je zákon.
2: Ej, samo zbrojem, pistolníku.
3: Škoda pro tebe, olova.
0: No a je tu další muzika. Za chvíli Želva od Olympiku. Teď OMD a Pandora's Vox na Pontonu.

0: Jelen, jediný, co chci, tak tuhle tu věc vám nabídnu ve druhé hodince ranního bontonu. To už vypukne za chvíli. Určitě potěším taky faninky Pětikoláře. V nebi snad ti prominou. Dorazí taky Kylie Minok.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No, počasí je. Teď máme 7 stupňů v Praze, polojasno. No a pojďme se podívat na ten počasový jaksi harmonogram. Dnes polojasno až oblačno, s teplotami 10 až 15 stupňů Celsia. Jak bude zítra? No, řekl bych, že to bude hodně podobné. Pojďme to konkretizovat trošku. Očekáváme jasno až polojasno ráno a dopoledne místy mlhy. No a nejvyšší teploty zítra 12 až 16 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton s Milanem Fialou.
0: Tak tady buongiorno, dámy a pánové, máme přesně 9 hodin v kalendáři 12. říjen je pondělí. Ano, ano, je to tak. Jak vidí to pondělí, co se týče počasí, meteoroložka Dagmar Honcová, tak to si dáme pěkně v reálu kolem 20. minuty po 9. to už máme za chvíli. No a taky za malou chviličku si vyrazíme do filmu. Pan Tau, přátelé, má 60 let. Ani byste to neřekli, ale je to tak. Podrobnosti za 3 songy, které to budou, budou tu Tiffany, Jelen a taky Michael Sambello.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

9:11, posloucháte ranní bonton, tohle je zpěvačka Tiffany, I think we are alone now. No a právě teď jdeme do filmu. Ano, znělka nám napovídá, že to je samozřejmě pan Tau, nikdo jiný. Pa, pa, pa. V Ostrově totiž začal dětský filmový festival Otty Hoffmana. Hlavní téma festivalu je samozřejmě právě pan Tau. Proč, ptáte se, odpovídá.

0: vám, protože letos je to 60 let od vzniku prvního scénáře právě z pera scénáristy Otty Hoffmana. Na slavnostním zahájení byli oceněni herci Veronika Frajmanová, která si převzala hlavní cenu festivalu Zlatou buřinku, a taky Zdeněk Svěrák, ten převzal druhou hlavní cenu. No a další ocenění, přátelé, to je zajímavé, ručně malovanou klapku obdržela někdejší dětská herečka Veronika Helcelová. A právě ona si zahrála dívenku Klaudii v několika dílech seriálu o panu Tau. Ani byste nevěřili, té sympatické dívence už bylo letos 65 let. No a abyste viděli, že to není nějaký jen tak malinký festival, mezi hosty právě tohoto festivalu budou například Veronika Žilková, Josef Dvořák a nebo režisér a dětský herec Filip Renč. No a pokud byste neměli co dělat, tak letošní 58. ročník festivalu dětských filmů a seriálů potrvá právě v Ostrově do 16. října.
1: Copak se to stalo? Něco se nám zdálo? Skutečnost či sen?

0: 9 hodin 19 minut, posloucháte ranní bonton, tohle jsou samozřejmě Modern Talking a bratr Ludvík, brother Louis. No a před námi další muzika, za chvíli třeba Peťa Kolářky, Wild You Came, no a taky výlet do světa počasí.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Krásné pondělní ráno. Nový pracovní týden startuje pěkně zostra. Nízkými teplotami a také místy mlhami a nízkou oblačností. Během dne ale bude relativně příjemno. Daleko méně oblačnosti a srážek než během víkendu. Převládat bude jasno až polojasno. Pouze v horských oblastech může být přechodně až oblačno a na vrcholcích hor dokonce očekáváme i sněhové vločky. Nad našimi hlavami je totiž hodně studená vzduchová hmota. Pojďme se tak vrátit do 2 metrů nad zemí. Zastíněné meteorologické stanici, kdy v odpoledních maximech naměříme teploty nejčastěji od 11 do 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě potom 17 stupňů. A když se ještě vrátíme do těch horských oblastí, tak tam se teplota v 1000 metrech na horách bude pohybovat nejčastěji kolem 6 stupňů Celsia.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
3: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuj. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuj. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuj. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuj. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuj. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuj, vaše dovolená začíná u nás.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
10: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
11: Tak abyste ho nepromeškali.
10: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
11: Garanci kvality i výhodného financování.
10: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
14: Nejlevnější pneu.cz.

0: 9.29, ranní bonton pokračuje, ještě máme před sebou půl hodinku, tohle je samozřejmě Peťa Kolář, ten se narodil, teď si musím vzpomenout, přesně 20. června v roce 1967, už jsem to vylovil z paměti. Každopádně, přátelé, Péťovi bude příští rok 60 a tak už má naplánován letos obrovský koncert k té 60. Už teď si pište do deníčku a už jsou i lístky. 15.12. v roce 2027 O2 Univerzum Petr Kolář 60. Za chvíli Support Lesbian, Kylie Minogue a taky se budeme trošku věnovat Vánocům. Už se to blíží.
1: Radio Bonton, zprávy.
2: Hezké dopoledne. Vláda dnes projedná změnu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí a umožní rozvod manželství bez nařízení jednání v případě manželů bez nezletilých dětí. Novela výslovně stanoví, že v případě domácího násilí soud zváží, jestli neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Autobusy a trolejbusy v jihozápadní části Brna od rána nabírají až půlhodinová zpoždění. Začala totiž uzavírka tunelu Hlinky a Písareckého tunelu. Na objízdných trasách se tvoří kolony. Zdrží se i řidiči. Práce v tunelech potrvají do 20. listopadu a podle ředitelství silnic a dálnic se nedaly už dál odkládat. Americký soud nařídil okamžité zastavení politických reklam financovaných z peněz daňových poplatníků, které oslabují prezidenta Trumpa a propagují jeho politiku. V noci o tom informovali agentury Reuters a AP. Kritika k vůči klipům se objevila krátce před listopadovými volbami, které rozhodnou o tom, jestli si Trumpovi republikáni udrží v americké kongresu většinu. Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Clary Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 a 2-0 pro českou tenisku. Ve Wuhanu se dnes v prvním kole představí ještě Sara Bejlek, kterou čeká Italka Pauliniová. Dneska bude polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, častěji to bude na severu a severovýchodě země, v polohách nad 1200 metrů se mohou objevit srážky smíšené a nebo dokonce sněhové. Teploty odpoledne mezi 10 a 15 stupni, na jihu Moravy až 17.

Čas letí jako bláznivý, zpívá se v jedné písni. 9 hodin 41 minut, vy posloucháte ranní bonton. Už se nám to krátí, nicméně, přátelé, pojďme se na to podívat. Pojďme se podívat na to, co se děje se svátky, vůbec s tím, co se blíží. Tak já vám to prozradím. 72 dní, 14 hodin, 18 minut a 15 sekund teď zbývá do štědrého dne. Odpočet do Vánoc stále běží. No a přátelé, za 48 dnů už zapálíme první svíčku, bude totiž první adventní neděle 29. listopadu, můžete si to psát do deníčku. Potom tam máme Mikuláše, Lucie, mezi tím ten advent, no a štědrý den, no tak to je fantazie. Už se to opravdu blíží, nový rok za 80 dnů, no a tři králové za 86 dnů. Ani se nenadějeme a bude to tam všechno. No, jestli mi nevěříte, sami se přesvědčíte. Pojďme na další muziku. Samozřejmě klasika Turbo, hráč, za chvíli taky Backstreet Boys, Linda Finková, Pavel Noha. Nálada je výborná, tak já doufám, že si ten dnešní pondělek, jak se říká lidově, užíváte. 12. říjen 26. Posloucháte ranní bonton.

0: Těžbírka. Přátelé, já se s vámi loučím. Milan Fiala vám přeje krásný, úplně fantastický pondělí. Klasicky zítra v 8. Ať je, těším se na vás. Slunce nám tady v Praze na Hagiboru vylezlo, takže ten dnešní den by měl být snad i slunečný pro vás. Přátelé, neberte si to tak, prostě ty pondělky jdou trošku stuha, ale já si myslím, že ten dnešek prostě bude fantastický. Už jenom proto, že mě tady střídá Dan Kostka. To je takový sluníčko. Je, čau.
1: Nazdar, no tak dneska to jde opravdu velmi, velmi stuha. Ale úplně velmi nejvíc stuha.
0: Jo, velmi nejvíc. Jsem docela v pohodě, já jsem rozjetej.
1: Pergola je pod střechou.
0: No vidíš.
1: Ale tak. Co nás to stálo sil a odříkání? Hele, já myslel, že dneska opravdu...
0: Dan mluví určitě o tom víkendu, který si prožil na plné pecky, jak ho
1: ano,
0: znám, jo?
1: No říkám, že pergola jo, je pod střechou. Jasně. Ano, pracovní víkend to byl, rozumíš? Tahání OSB desek, nahřívání takových těch věcí.
0: Jasně.
1: No, hele, no,
0: hele my nesmíme ani naznačovat.
1: Já ti řeknu, už nikdy víc nic takového bych nedělal, nikdy víc. Naštěstí jsem tam měl Foresta, zdravím tě Foreste, jestli posloucháš, který vlastně všechno udělal za mě. Já byl taková ta podržtaška, ale i tak jsem z toho tak rozlámaný, že se ještě asi týden.
0: Pergolu mám za sebou taky. Ale
1: a s tebou mám domluvenou tu mast, kterou mě máš přijít zítra, jo? Na ty moje klouby.
0: Chudák rozlámaný, jasně. Tak,
1: tak
0: jo,
1: se měj krásně,
0: čau.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
4: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
5: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: Ano, přátelé, kamarádi, ještě jednou i ode mě nádherný vstup do toho nového pracovního týdne. Máme po víkendu, máme také po 10. hodině a to znamená, že právě teď rozjíždíme také pondělně vyladěné písničky na vaše přání, tak doufám, že už máte rozmyšleno. A klidně už pište na 736-300-888 nebo na náš Facebook a také Instagram, a nebo volejte, víte, že i tahle možnost tady je, přímo živě sem ke mně do studia na číslo 257-403. Sedmičky. K tomu tak za chvilku to rozjedeme. Marcel dneska slaví svůj svátek, takže pánové tohoto jména vás zdravím, přeju všechno nej a posílám náš hudební dárek. Tady je Suzy Quattro.

Krásné dopoledne na rádiu Bonton. Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí.

Tak to byly hodiny a jejich smívání na vlnách Rádia Bonton. Vaše písničková přání už jsou právě teď na svém startu, protože už dorazily také vaše první SMSky, tak pojďme hrát podle vás. Píšete například Dobrý den, Dane, poprosila bych o písničku Moonlight od Sofiana pro všechny, komu se líbí. Pěkný den všem, přeje Sabina. Tak milá Sabino, i vám přeju nádherný pondělní den, no a navíc je pro vás připravená vaše písnička, tak ať se vám líbí.

Tak to byl Dalibor Janda na vlnách Bontonu, s vámi pondělní písničky na vaše přání a do nich píšete: ahoj Dane, prosím zahrát písničku Guardian Angel, je to krásná písnička a udělá mi radost, hezký den přeji všem, píše nám Monika. Tak Mončo, krásné, pokud možno i u vás slunečné pondělí přeju, užívejte si ho i s další muzikou, tady už jsou Masquerade na Bontonu.

0: Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nová fólie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro novou fólii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
10: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře, nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc v designové řadě s povrchy břidlice a plátna.
9: Samozřejmostí je garance rychlého dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
10: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
9: Přece Hermann.
10: Hermann. Jistota na celý život.

hřebec Eros Ramazzotti, ale také pondělně vyladěné písničky na vaše přání. A to je Oč tu běží a vaše další SMSky, které už dorazily. Píšete Danečku Kostičko, dobrý den. Zahraj mi prosím něco od Věry Špinarové. Děkuji, napsala nám Romana. Takže milá Romano, mám pro vás jedno velký kouzlo bílejch čar. Co vy na to? Věra Špinarová je připravená.

Posloucháte Rádio Bonton, hudební složení je opět ve vašich rukou, jsou tady písničková přání s datem 12. října, no a do nich píšete prosím o zahrání písničky od Kaťáků Vojín XY pro mého přítele Igora, je to jeho oblíbená kapela, děkuji, tak tohle píše Jitka, tak Jitko, díky, že jste se ozvala a že víme, takže milí Igore, Kaťáci a Olda Říha právě teď pro vás na Bontonu, tak tady je máte.

Tak to byli Krištof na Rádiu Bonton. Krásné pondělní dopoledne vám všem, milí bontoňáci, přeju. Pojďme se podívat, pro koho a co dalšího budeme hrát. Píšete: ahoj, Nané, dneska posíláme holkám do Chýnova na benzínovou pumpu písničku od Evy Farné a Miraj, Vzpomeneš si. Díky moc, napsala Míša. Takže holky, zdravím na benzínu do Chýnova, ať se vám tam dneska vede výborně, ať vám to utíká skvěle. No a teď už budeme hrát pro vás. Eva Farná a Miraj jsou připraveni.

Lucka Vondráčková si zaspívala na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásné pondělní dopoledne. Tak pojďme dál. Píšete: dobrý den. Minulý týden jste říkal, že Rádio Bonton vysílá už 35 let, tak vám přejeme i nadále dobré a úspěšné vysílání. No a píseň je pro vás Thank You for the Music. Marie a Karel píšou, takže milá Marie s Karlem, díky moc za vaši gratulaci. Ano, už je to neuvěřitelných 35 let, které pro vás vysíláme. No a teď už pro vás také hrajeme Abu na Bontonu, tak tady máme pěkně všichni dohromady. Co vy na to?

Tak to byla ABBA na bontonu, teď ještě další SMSka, ve které píšete dobrý den. Zahrajte prosím pro moje milé kolegyně Janču a Káju písničku Pár přátel od Michala Davida. Moc děkuji, tak tohle píše Martina. Marti, díky za zprávu. Jančo a Kájo, zdravím vás. No a písnička je vaše, tady máte.

0: Tak přátelé, tohle byl Michal David, za námi jsou také pondělní písničky na vaše přání, no a 11. hodina se kvapem blíží. Po 11. tady bude třeba Palo Habera. A pozor, Čau lásko, Karel Gott s Marcelou Holanovou. No a jako další na scéně Bontonu také Bruno Mars. Tak hezké pondělí a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano, a právě teď nám udeřila 11. hodina. Za malou chvíli se podíváme na Marcela, který dnes slaví svůj svátek. No a teď už jdeme hrát. Tady je Tina Turner.

0: Na Bontonu dospívala Madonna. Já vám přeju krásné pondělí s datem 12. října a to znamená také Marcelem, který dnes září v kalendáři slaví svůj svátek. Jak jsem zjistil, tak muže s tímto jménem prý bohužel nečeká zrovna jednoduchý život. On se s tím ovšem dokáže úspěšně poprat. Málo kdy má také jasno ve vztazích. Spíše se motá v jakémsi začarovaném kruhu svých emocí, dokud prostě jeho partnerce nedojde trpělivost. Pak už ale většinou pozdě na nápravu. Jinak profesně se mu může prý dařit, tedy podle hvězd, v celku dobře. Takže pánové, dneska slavte, máte na to plný nárok. Ještě jednou za celé rádio Bonton přeju všechno nejlepší k vašemu svátku. Jak to vypadá s dopravou, tak na to se podívám už za malou chvíli. Chystám další informace z našich cest a k tomu všemu samozřejmě výbornou muziku. Budou tady třeba Miraj, anebo Chris Norman.
1: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Vytvořenost s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
8: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
9: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
13: Život plyne dál.

0: Chris Norman na rádiu Bonton, přesně udereme 11:30, čas na dopravní informace.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Pojďme na to, začínáme problémem na dálnici D0, tady pozor, na 62. kilometru ve směru k D1, kde právě teď policisté a hasiči zasahují u nehody autobusu s osobním vozidlem. A vy tady počítejte s komplikacemi. No a dále míříme na D5, tady problém na sjezdu exit 0 ve směru ku Praze, kde havaroval osobák s nákladňákem. Tak jezděte prosím opatrně, buďte v klidu, pohodě a já vám přeju šťastnou cestu. No a navíc samozřejmě posílám také další muziku. Za chvíli třeba skupina Čechomor, budou také Depeche Mode a nebo Honza Kalousek.

Tak to už byly takové ty tradiční velické zvony a s nimi kdo jiný. Kapela Čechomor na vlnách Rádia Bonton a to 3 minutky před 11:45. Já vám přeju nádherné pondělní, zatím ještě dopoledne, ovšem blížíme se k pravému poledni, k vašemu pondělnímu obědu, no a k němu vás dovede další skvělá muzika. Za malou chvíli to bude třeba Bruno Mars, také Karel Gott s Marcelou Holanovou nebo Richard Miller, no a teď už na Bontonu Maggie Reilly. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

napríklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající

0: Pra gente. Sim.
1: Like a bitch. Radio Bonte.

0: Na rádiu Bunton dospívala Milan Farmer, 12 hodin, skoro jedna minutka k tomu, tak to je aktuální čas. Zuzka Norrisová. Tak to je jedna z aktuálních písní, kterou uslyšíte po 12. tady u nás na vlnách rádia Bunton, podobně jako Divokýho byla. To je to tvoje malování, a dostaví se prosím také When. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Tak pojďme se podívat na zítra, to bude jasno až polojasno, na východě a severovýchodě až oblačno, jinak na horách na východě čekáme zpočátku ojediněle mrholení, v těch polohách vyšších nad 1100 metrů nám dokonce i slabě zasněží, už je to tady. Jinak odpoledne a večer v Čechách od západu bude přibývat oblačnosti, no a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a teď už máme něco málo po 12. hodině. Já vám přeju dobrou chuť k pondělnímu obědu, tedy pokud právě teď s námi v uších obědváte. No a posílám také další muziku. Tady jsou Village People.

0: Tak to byl George Harrison na Bontonu, 12 hodin, k tomu 18 minut, tak to je aktuální čas. Já vám přeju hezké pondělí, dnes máme 12. října. Říkám si, není nad dobré zprávy, například po tom chladnějším začátku týdne se v Česku opět oteplí a dočkáme se i parádního slunce. Nejvíce slunečních paprsků, abych byl konkrétní, tak mají nabídnout čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty dokonce vystoupat až k 18 stupňům Celsia. Jinak o víkendu nám opět už tradičně zaprší a ochladí se, takže čtvrtek a pátek, tak to budou dny krásnému počasí zaslíbené. Tak toho koukejte využít. Já se mrknu na dopravu, za chvilku jsou tady další informace z našich cest, no a k tomu další muzika, třeba Hanka Zagorová, Secret Service, anebo opět a Radeček. Tak zůstaňte s námi.
1: Usnula?
2: Asi jo.
1: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
4: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte na jisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
7: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
8: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hormann.cz.
7: Herman. Jistota na celý život.

0: Bonton doprava.
1: Ano, zdravím také všechny bontoňáky na cestách. Pojďme se znovu podívat na to, jakže to teď vlastně aktuálně vypadá na silnicích. No, stále tady máme problémy, o kterých byste měli vědět. Například jeden nový na D0 na 17,5 kilometru ve směru Ruzině D7, kde havarovala dvě osobní vozidla. Další se stále řeší na D0 na 62 kilometru ve směru k D1, kde havaroval autobus s osobním vozidlem. No a stále také problém na D5 na sjezdu exit 0 ve směru na Prahu, kde se řeší nehoda osobáku s nákladním vozidlem. Tak jezděte prosím opatrně, přeju šťastnou cestu. No a muzika, to bude třeba Mekyš Birka, budou také Ricky Epovery, anebo Divokej Bill.

Tak to byl Meky Žbirka na vlnách Rádia Bumtom. Já vás zdravím, přeju vám nádherné pondělní odpoledne. 4 minutky a už máme 1:15. Dnes máme pondělí 12. října. Nezapomeňte popřát všem Marcelům, kteří dnes slaví svůj svátek. Narozeniny, moderátor Karel Boříšek. I tam přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka. No a docela další muzika, třeba Lucka Bílá, také Vladimír Mišík. No a teď už na Bontonu Ariem.

0: Tak to byla Iveta Bartošová na vlnách Bontonu půl minutku před 13. hodinou. Já vám přeju krásné odpoledne plné další výborné. Navíc české muziky například Věra Martinová. Ano, první dáma české country zaspívá po 13. hodině. Dáme to také s singlem X a Olgou Lounovou. A nebo Laura Branigan. Tak hezké pondělí a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Pojďme se podívat na zítra, to bude jasno až polojasno. Na východě a severovýchodě místy oblačná obloha. Jinak na horách na východě čekáme zpočátku ojediněle mrholení, ale v polohách nad 1100 metrů dokonce už i slabé sněžení. Jinak odpoledne a večer v Čechách od západu bude přibývat vysoké oblačnosti. A když se podíváme na ty nejvyšší denní teploty, tak hlavně pozor, ráno místy přízemní mrazíky, tak ať vám to neuklouzne. No a přes den nejvyšší denní 11 až 16 stupňů Celsia.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
4: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už máme jednu minutu po 13. hodině. Hezký den vám všem přeju. Už za malou chvíli společně tak trochu objevíme Ameriku. Ovšem teď už pojďme hrát. Tady je Helena Vondráčková.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty

0: Tak to byla Laura Branigan na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásné pondělí. Tak velmi zajímavý příběh se pojí k tomu dnešnímu datu, ke 12. říjnu. Ano, byl to přesně on, 12. říjen, ovšem rok 1492, kdy tři španělské karavely pod velením Janovského mořeplavce Krištofa Kolumba přistály na ostrově, který tehdy Kolumbus nazval San Salvador, tedy spasitel dnešní Bahamy. Ovšem pozor, mělo to jeden obrovský háček. Námořníci totiž vůbec netušili, že nestojí na pobřeží Indie, kam měli původně namířeno, ale že právě objevili dosud neznámý světadíl, a to Ameriku. No a právě proto dali těm místním domorodcům, které tam potkali, název Indiáni, podle toho, že mysleli, že jsou v Indii. Ovšem americkým to nějak zůstalo a do dneška je tam můžeme potkávat. V každém případě to bylo něco z dávné historie k tomu dnešnímu 12. říjnu. Teď ovšem pojďme na aktuální věci z dopravy, ty jsou tady už za malou chvíli, no a k tomu všemu také další muzika, třeba Xindl X s Olgou Lounovou, anebo Věra Martinová. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.

0: Věra Martinová dospívá na Rádio Bonton. My pojďme na dopravní informace.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A začínáme v Praze. Problém tady máme v ulici Liberecká, kde havaroval nákladák s osobním vozidlem. Máme odtud hlášený velmi silný provoz, takže počítejte s komplikacemi a hlavně zdržením. Míříme také do Písku. Pozor, v ulici Bárova, kde se právě teď šetří nehoda, při kterém osobní vozidlo srazilo cyklistu. Na místě jsou záchranné složky. I tady počítejte s komplikacemi. No a ještě Mělnicko, tady pozor na silnici 240 u obce Olovnice, kde se právě teď šetří nehoda osobního vozidla s dodávkou. Tak opatrně přeju vám šťastnou cestu. A muzika to budou třeba All Stars Band, také Věra Špinarová, anebo Luis Capaldi.

Posloucháte Radio Bonton All Stars Band na našich vlnách. Já vám přeju nádherné pondělní odpoledne. Mimochodem, jedna aktuálka. Na Sněžce napadl první sníh letoška, který vytvořil slabou sněhovou vrstvu. Podle meteorologů jde vlastně o první sníh letoška, kdy některá ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu ohlásila souvislou sněhovou pokrývku. Přátelé, už nám to pomalinku, ale jistě začíná. No, nebojte se, ono to s tím sněhem ještě nebude tak horké. V každém případě muzika, ta další výborná, ta už je na spadnutí. Za chvíli třeba Dan Landa, Franta, Ringo Čech a teď už na Bontonu UB40.

0: máme ten podzimek alespoň něco takového vyplážovaného. To byla Rigueira na našich vlnách, a to necelou minutku před 14. hodinou. Já vám přeju hezké odpoledne. Mám pro vás Lady Karneval a nosní přijde Goťák. Po 14. hodině to bude také kapela Činasky, Láska a data. A promítneme si Hříšňák, Bill Medley a Jennifer Burns. Tak hezké pondělí a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už ovšem společně jedeme dál dnešním odpolednem. Už za malou chvíli se ke mně do studia přidá také naše odbornice přes počasí, meteoroložka Dagmar Honcová, která chystá naprosto přesné zítřejší. Počkejte si na ně. Do té doby další muzika, tady už je Marie Rotrová.

0: Posloucháte Rádio Bonton, krásné pondělní odpoledne vám všem přeju. Pojďme se podívat s Dášou na zítřejší počasí.
1: Žít podle počasí na Rádio Bonton.
2: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na úterý. To přinese ty nejnižší teploty z celého týdne, a to jak v ranních minimech, tak také v odpoledních maximech. Po ránu totiž budou ojediněle teploty klesat až k minus dvojce, a to i v nižších nadmořských výškách. A v odpoledních maximech se na severovýchodě našeho území rtuť teploměru zastaví už na 10 stupních Celsia. Na zbytku území to budou teploty v intervalu od 11 do 15 stupňů Celsia. Poté, co se rozpustí ranní mlhy a nízká oblačnost, bude jasno až polojasno, až později ve večerních hodinách bude od západu docházet k přibývání frontální vysoké oblačnosti. Počasí u nás začne ovlivňovat další frontální systém. Nicméně tlak vzduchu bude klesat už dávno před ním a proto úterní den bude z pohledu meteosenzitivních jedinců opět pořádně zátěžový.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
6: To je ale zima. Jdu ven.
5: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
10: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
12: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
13: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojaro.cz.
12: Těšíme se na vás.

všechno o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Sabrina zpívala na Bontonu, my máme 14:30, já vám přeju krásné pondělní odpoledne. Bouráte, pojďme se podívat na to, kde.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Ano, jsou tady další dopravní informace a ty startujeme na dálnici D11. Tady pozor na 8. kilometru ve směru na Jaroměř, kde havaroval nákladní vozidlo. Bouralo se také na D4, tady máme problém na 24. kilometru ve směru na Prahu, odkud máme hlášenou havárku osobáku s autobusem. Tak jezděte prosím opatrně, přeju vám šťastnou cestu. Muzika, tak to bude David Dale, budou také Bad Boys Blue a nebo Reddy Kirkham.

0: taková krásná slovní hříčka, lež a nech si lehát. Markétko, ahoj, já tě vítám po víkendu.
1: Ahoj.
0: Jak se máš, jak jsi prožila vůbec víkend?
1: Já jsem uťapaná, já jsem prošla design blok.
0: Aha.
1: A dala jsem si i Veletržní palác, i Muzeum Umprum, i jízdánu Pražského hradu. Asi 10 kiláků jsem nachodila v těchto třech prostorách.
0: No vidíš to.
1: Ale naprosto nadšená, koupila jsem si skleněnou náušnici. Hele.
0: Já tady koukala, co to má ta Markéta v tom uchu, no, jako není moc vidět, ale je to takový jako velký, takový divný, na divný místě, jako víš.
1: No, to se dává takhle jenom, jako, že nemáš dírku v uchu, ale že to jako přehopneš přes
0: takhle ten malouk. Takhle já jsem chvilku myslel, že tam máš naslouchátko, ale...
1: Tak to já jsem podpořila sklárnu z Jizerských hor, který tam měli neuvěřitelnou instalaci skleněných šatů, na který není použitý ani jeden kousek jiného materiálu. Oni pojí sklo sklem a zkoušeli, co ten kahan vydrží.
0: Jo.
1: Neuvěřitelný, no, neuvěřitelný.
0: Vidíš to. Ale myslel jsem takový to FBI na slouchátko, víš, jak mají.
1: Hele, už se k tomu nevracej, prostě to je designová krásná náušnice, bylo to super, jak ses měl ty.
0: Hele, prosím tě, já jsem strávil víkend na střeše, vlastně pod střechou, podávajíc věci na střechu pergoly mému kamarádovi Forestovi, kteréhož to ještě jednou zdravím a který mi velice pomohl, protože kdybych já mu tak hezky nepomáhal, teda kdyby on tak hezky nestavěl, tak nám ta pergola ještě nestojí a já jsem teď úplně v pohodě a ne tak rozlámaný, jak jsem. No prostě víkend byl pracovní, ale všechno se povedlo. Ještě jednou moc děkuju.
1: Tak běž odpočívat dom.
0: Musím se jít natáhnout. Tím, že já když se v tomhle stavu natáhnu, tak už se nezvednu.
1: Zkus to zítra.
0: Tak jo. Markétka Majerová od 15. hodiny. Ahoj. Měj se krásně, ahoj.

0: mrkneme na to, jak bude.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Tak zítra bude polojasno až oblačno, ráno spousta mlh, bude to bez deště a pozor, dnešní noční teploty mohou ve vyšších polohách klesnout pod bod mrazu, tak bacha na to. A zítra 10 až 14 stupňů.
1: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, nesmutněte z té předpovědi, protože už v pátek má být 17-18 stupňů, bude to ještě fajn. My se dneska podíváme na dnešní oslavence, těmi jsou Marcelové. A taky se nám slaví významné dny, které se nás týkají, protože dneska si připomínáme Světový den artritidy a začíná Světový týden kostí a kloubů, takže na to se mrkneme za chvilku, do té doby kamufláž, jelen anebo kájazych. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Příjemné odpoledne s Rádiem Bonton, je 15 hodin 18 minut. Pokud vás teď nic nebolí, za chvilku bude. Já se tady totiž jenom čtu o světovém týdnu kostí a kloubu, který každoročně začíná právě dnes 12. října a už mě všechno bolí. A tady ten týden kostí a kloubů upozorňuje na prevenci i léčbu onemocnění celého pohybového aparátu, hlavně na artritidu, tak je dneska den, osteoporózu a potíže s páteří. Jo? Základ je osvěta, prevence, včasná diagnostika, správná péče a součástí tady toho týdne je právě Světový den artritidy, ten je dneska, Světový den proti osteoporóze, ten bude 20. října a všichni se snaží jako natlouct do nás, do majitelů těl, jak o kosti a klouby pečovat. Základ je zase pohyb. Prosím vás pěkně, pohyb, pohyb, pohyb. Pravidelná, přiměřená fyzická aktivita. Pak stravování se spoustou vápníku a vitamínu D. Případně s cílenou kloubní výživou a hlídat si hmotnost, případně redukovat nadváhu, protože to prostě strašně moc pomůže těm kloubům. I páteři. Tak všechno to víme, že jo? Tak svoje kosti klouby pečujme, protože jiné nemáme. Samozřejmě můžeme díky medicíně si nechat vyměnit kolena, kyčle a tak. Je to nadlouho, bolí to a vůbec. Proč do toho jít, když o to můžeme pečovat, aby nám zůstaly co nejdéle ty naše. Za chvilku je tu Bernie Paul a taky Kateřina Marie Tichá. Hezké odpoledne.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Radio Bonton. Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: To byl Tomáš Klus na rádiu Bonton, je 15 hodin téměř 40 minut a dneska slaví svátek Marcel. Tak se na to podíváme, milí Marcelové, jací pak vy jste. Tak vidím tady, že málo kdy máte jasno ve vztazích a občas se zamotáte v začarovaném kruhu svých emocí a vaší partnerce dojde trpělivost. A tak to nesmíte dopustit, prostě žádné zamotávání se. A profesně se vám daří vcelku dobře v čemkoliv, pro co se v životě rozhodnete. Takže to vůbec špatné není, dneska si užijte svůj svátek a všem Marcelům všechno nejlepší.

0: Bon Jovi. A mrknem na to, jak budem.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Jako nerada to říkám, ale noční teploty mohou ve vyšších polohách klesnout pod bod mrazu. Zítra polojasno až oblačno, ráno velký výskyt mlh. A denní teploty, vemte si něco teplého, jenom 10 až 14.
2: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
3: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice. A vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
1: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
0: Příjemné pondělí vám přeji, já už vyhlížím, co můžeme zažít o víkendu. A jsem nadšená, protože jednak o víkendu nehledě na to, že dneska v noci může na některých místech i mrznout ve vyšších polohách. O víkendu už bude zase 18-19 stupňů a bude se slavit to, že předloni byla zapsána ruční výroba skla na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO a skláři po celé republice pro nás připravili neuvěřitelné množství zážitků. Takže za chvilku se podíváme nejenom do Jablonce nad Nisou, kde to samozřejmě bude hodně, ale taky do Křišťálového údolí. Bože, já se těším, ale do té doby třeba Helena Vondráčková, anebo teď Darina Rolin, hezké odpoledne.

0: Příjemné odpoledne s Rádiem Bonton. Dívám se tady už na ten víkend, který nás čeká, abychom se měli na co těšit. A předloni 17. října byla zapsána ruční výroba skla na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Což je velké blahopřání našim sklářům. A oni samozřejmě slaví. A v sobotu začíná týden sklářů v Jablonci nad Nisou a dalších místech České republiky. Takže když se podíváte na týden sklářů, tak si najdete, kde chcete vidět zpřístupněné dílny a ateliéry, ukázky tradiční i moderní výroby skla, výstavy uměleckého skla a autorských šperků, kreativní dílny a workshopy, exkurze a samozřejmě i prodejní stánky s originální tvorbou. Všechno začíná v sobotu, v Jablonci a v dalších místech a my se podíváme za chvilku, jak bude vypadat víkend v Křišťálovém údolí. No, teď to už i zní jenom jako z pohádky. Ale do té doby třeba Modus nebo Rednex, za chvilku na rádiu Bonton.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné s garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hermann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Příjemné odpoledne s Rádiem Bonton. Zrovna si tady hledám, kolik je v České republice sklářských dílen. Tak prosím vás pěkně, těch větších skláren je necelých 100. Ještě, že k tomu existují stovky rodinných dílen, malých ateliérů a manufaktur a v těch pracují samostatní skláři, brusiči, rytci, malíři nebo výrobci bižuterie. A mluvím o tom proto, že 17. října předloni došlo k zápisu na seznam nehmotného dědictví UNESCO právě ruční výroby skla a proto naši skláři slaví. Slaví od soboty týden a víkend můžete třeba navštívit Křišťálové údolí, to musíte do Liberce. A tam jsou dny otevřených dveří ve sklárnách, ateliérech, výrobních provozech, muzeích i ve školách. Jo. Tam toho bude tolik zajímavého a tolik krásného k vidění. A do něčeho se možná budete moci i zapojit, ale rozhodně budete moci ty skláře pozorovat při práci. A to je dechberoucí podívaná. Takže pokud vyrazíte do Křišťálového údolí o víkendu, tak si to užijte. A teď si můžeme užít například No Mercy anebo Meat Love. Hezké odpoledne.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

rád pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás,

0: taky Marek Ztracený.
1: Rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí. Bude to tím, že jsme originál, jen někdy slávne.
0: A Queenie s Davidem Bovým. A bacha, ve vyšších polohách může v noci mrznout.
2: Radio Bonton, počasí.
0: No a jinak bude zítra polojasno až oblačno, ráno bude hodně mlh, tak pozor na to, milí řidiči, nemělo by pršet a teploty zatím nic moc, ale na víkend už se zase oteplí, ale zítra 10 až 14.
3: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
4: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
2: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Hezké pondělní odpoledne vám přeji, je 12. října. Já nevím, jak vám, mě třeba byla o víkendu v sobotu strašná zima, protože pršelo a tak jsem si doma zatopila a říkala jsem si, jejda, od kdy se vlastně topí, jako když člověk bydlí třeba v paneláku. Tak jsem to tady hledala. Topí se od 1. září. Teda může se topit, ale jak musí být a kdy vám ten radiátor zapnou a kdy vám ho zase vypnou a co s tím můžete dělat, to si řekneme za chvilku. Do té doby třeba Richard Miller, Marek Ztracený a začíná Gloria Gaynor. Hezké odpoledne.

Hard na rádiu Bonton v 17 hodin 10 minut a jdeme řešit to teplo, protože já jsem si v sobotu doma zatopila a měla jsem hrozný výčitky, jako kolik já protopím Majland, když už teď jako zapínám topení, ale byla mi hrozná zima. A prosím vás pěkně, topná sezóna, jsem se tady dočetla, začíná už 1. září. A třeba v roce 2010 se topilo od začátku měsíce, v roce 2023 se v září netopilo vůbec a začalo se topit až někdy v polovině října, tedy teď, jo? A ono to má pravidlo. Když průměrná teplota klesne pod 13 stupňů Celsia 2 dny po sobě a nečeká se oteplení, tak se musí začít topit. Ale zase, když je pak třeba teplý říjen a 2 dny po sobě je nad 13 stupňů a nečeká se ochlazení, tak vám můžou přestat topit. V každém případě, pokud se u vás netopí a je vám zima a máte otevřený kohout,

0: Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

Tereza Mašková na rádiu Bonton, hezké pondělní odpoledne. Čeká nás loučení a já se ještě jednou podívám na to varování před těmi nočními teplotami. Vážně to tu pořád je, že ve vyšších polohách mohou klesnout dnešní noční teploty pod bod mrazu. Tak na to buďte připraveni, zítra zima, 10 až 14, ale k víkendu se nám to zase oteplí, takže nebojíme se vlka nic, jak říkávala moje babička. Markéta Majerová se na vás těší zase zítra ve 3, teď vás tu nechám v hezké společnosti, bude James Blunt, Plavci i Škorpioni. Tak hezký podvečer a večer s Bontonem.

0: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
1: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Rád bych dospal ještě jeden verš.

0: Plnou nádrž, prosím.
1: Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbav, abych už víc já nemusel nad ránem říct.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, láskou.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.

nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát.

0: Radio Bonton. Radio Bonton.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Business Party.
1: Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a tradiční host z pražské energetiky, specialista na komunikaci, pan Petr Holubec. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vstupujeme do podzimních a následně i zimních dnů a topná sezóna už je samozřejmě tady a určitě všechny bude zajímat, jaké jsou ceny energií a co nás vlastně čeká.
2: No, ta situace je poměrně nepřehledná, je ovlivněná hned několika faktory, které na ceny energií a zejména plynu působí. Útoky Ruska na Ukrajinu nespějí ke konci, plyn z Ruska k nám také neproudí. Evropa se přeorientovala na kapalný plyn zejména z Ameriky a z dalších zemí, ale do jeho cen i zásobování negativně promlouvá konflikt mezi Iránem a USA a zejména jde o potíže kolem Hormuzského průlivu, kudy vede trasa tankerů z Asie do světa.
1: A to mluvíte především o ropě a já teď myslím třeba elektřinu.
2: No, je to pravda, jenom že ceny ropy na světovém trhu jsou doslova provázané s cenami dalších energií, tedy i plynu. A když letí ropa nahoru, jde s ní ruku v ruce plyn a konec konců i elektřina.
1: Takže vy jste samozřejmě odborník, léta v tom pracujete. Co typujete, jaká tady bude zima?
2: Tvrdím, že ceny za energii neklesnou. Plyn nakupují odborníci dopředu přibližně na jeden rok a současná cena by mohla ještě chvilku vydržet. Nicméně nelze vyloučit mírný nárůst. Každopádně je nutné potvrdit, že u smluv, které jsou cenově zafixované na 3 roky, se po celou dobu jejich platnosti cena určitě nezmění. No a nové ceny se nastavují podle aktuální ceny plynu na trhu.
1: Takže doporučujete opravdu i teď v tuhletu chvíli si zafixovat cenu plynu na 3 roky?
2: Kdo může, ať to udělá. Jednoznačně to doporučuji. Prostě je to určitá jistota v současné nejisté době.
1: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní Business Party si se mnou povídal pan Petr Holubec z pražské energetiky. Děkuji a nashledanou.
2: Nashledanou.

0: Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu, štangli salámu, půl tuctu kapesníků na bůhví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději, naději.

Měl jsi toho dost? To všechno si zase neseš pryč, prázdný bagáže. A že je toho tolik, to mě vlastně zaráží.

večery, tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let.

už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Odborníci zmapovali 1000 obcí, které jsou nejvíce ohrožené suchem a rozdělené podle krajů by měly být dostupné na webu Hydrometeorologického ústavu. Ministerstvo pro ně vyhradilo 500 000 000 korun ze Státního fondu životního prostředí, které mají jít zejména na opatření pro zadržování vody, například na budování remízku či tůní. Při cestách k našim severním sousedům velký pozor. Policie v Polsku začala pokutovat všechno, co se dá. Před pár dny začala rozdávat postihy nejen za rychlost, ale třeba i za upozornění ostatním řidičům na místa, kde se měří. Slovenský premiér Fico označil za protiústavní provokaci sňatek, který poslankyně opozičního hnutí Progresivní Slovensko Lucia Plaváková uzavřela se svou partnerkou. Slovenský právní řád neumožňuje párům stejného pohlaví uzavírat v zemi sňatky. Fotbalový klub z Českých Budějovic se proti neudělení profesionální licence potřebné pro start ve druhé nejvyšší soutěži odvolal k arbitrážnímu soudu pro sport v Lozán. A v úterý bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů a v Čechách místy déšť.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonová se vítá Honza Hmolka. Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou v příštím roce do tarifů přidáno 2400 korun. 500 korun bude na pokrytí přesčasů a pohotovostí, řekl ministr vnitra Metnar. Revize systému emisních povolenek nesmí být podle ministra životního prostředí Igora Červeného jen kosmetickou úpravou čísel, ale musí přinést zásadní změnu přístupu. Cílem by podle něj mělo být zachování evropské výroby, ochrana pracovních míst a vytvoření podmínek, ve kterých budou evropské firmy konkurence schopné zbytku světa. Polský premiér Tusk podle agentury oznámil, že německá policie na polskou žádost zadržela dva turecké občany. Ti jsou podezřelí, že v Polsku podpálili stanici společnosti Starlink. Šéf polské vlády to označil za další akt hybridní války. Fotbalisté Dukly v dohrávce 10. kola druhé ligy porazili doma rezervu Baníku Ostrava 3-2, využili zavání Ústí nad Labem a posunuli se na druhé místo tabulky. V úterý bude jasno až polojasno, v Čechách místy déšť, nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Odborníci zmapovali 1000 obcí, které jsou nejvíce ohrožené suchem a rozdělené podle krajů by měly být dostupné na webu Hydrometeorologického ústavu. Ministerstvo pro ně vyhradilo 500 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí, které mají jít zejména na opatření pro zadržování vody, například na budování remízku či tůní. Při cestách k našim severním sousedům velký pozor. Policie v Polsku začala pokutovat všechno, co se dá. Před pár dny začala rozdávat postihy nejen za rychlost, ale třeba i za upozornění ostatním řidičům na místa, kde se měří. Slovenský premiér Fico označil za protiústavní provokaci sňatek, který poslankyně opozičního hnutí Progresivní Slovensko Lucia Plaváková uzavřela se svou partnerkou. Slovenský právní řád neumožňuje párům stejného pohlaví uzavírat v zemi sňatky. Fotbalový klub z Českých Budějovic se proti neudělení profesionální licence potřebné pro start ve druhé nejvyšší soutěži odvolal k arbitrážnímu soudu pro sport v Lozán. A v úterý bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů a v Čechách místy déšť.